nikdy jsem neřekl slovo drahoušku. Ani jsem neřekl slovo miláčku. To už vůbec ne, zlatíčko.

nikdy jsem neřekl slovo broučku. A ani jsem neřekl kočičko. A už vůbec ne, má lásko.

prezidentem. A ešte stežujú si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no proste všecko.

jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky.

Za 2 či za 3 pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštěj.

u Strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné, Samet i Něhav pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nám

0: Susana, please, pusti ma. Charlotte David na street party, to bude fakt mega.
1: Zajtra máš školu, ale...
0: Ty to nefiluješ, Segra. Ona je top DJ-ka. Dokončila som kvôli tomu projekt z Bioli. Naložila, vyložila umývačku, vytrhla hajzel. Čo si taká sadistka?
1: Som za teba zodpovedná a ty rada vyrábaš pruseriala.
0: Do polnoci budem doma. A ja raz budem DJ-ka. Please, please, please.
1: Hneď ako to skončí, zavoláš mi. Vezmeš si taxík a ideš rovno domov.
0: Ty si moja bestie.
1: A nepôjdeš oblečená ako štetka.
0: Nechodím tak.
1: Všade budeš s kamošmi. Nikdy nenecháš drink bez dozoru, aby ti to nejaká svinia niečo nenakletala.
0: Sa trochu hoď do očilu, Oksana. Nie sme doma, tu nie je vojna.
1: Ak to pokašleš, máš zarach.
0: Čau, bestie.
1: Váš drink, pane. Prepáčte, chvíľu to trvá.
2: Nevadí. Dobre sa na vás pozeralo. Môžem vás na niečo pozvať?
1: Som v práci.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej